0: 5.40 v Rádiu Slovensko, priestor pre športovú tému.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Od 16 rokov je pripútaný na vozík. Napriek tomu dokázal zvládnuť maratóny na handbajku, na ktorom prešiel s kamarátmi viac než 10 000 kilometrov cez Island, Maroko či Irán. Kvadruplegik Jiří Čeloud je príkladom nezlomnosti vôle. V Prahe sa s ním stretol Stano Štepán.
2: Bolo to často nad hranicema sil, ktorý som myslel, že mám, a bolo to častým prekonávaní limitu, ktorý byl hrozne težký reálne najít, kde sú. Ale zároveň je potřeba říct, že to je vlastně trošku ukončená kapitola mýho života, minimálně dočasně, protože jsem momentálně šťastným otcem 4letého chlapečka, 2leté holčičky, a teď jsem na jiný životní expedici, která se zdá tou nejtěžší, kterou člověk může absolvovat, ale vlastně se mi po tom cestování a tý dřině stýská a trošku si přeju, aby až děti vyrostly, tak jsem se k tomu vrátil třeba i s nima, a nebo zpátky s přáteli.
3: Jiří, napriek tomu, čo vás ťahlo k takým extrémným výkonom?
2: No, vlastně to byla neuvěřitelná svoboda. Ty naše cesty měly takový 70-kový charakter, kdy jsme prostě jenom jeli, řešili jenom, kde si koupíme pivo a něco k jídlu, a byly to cesty přátelství a svobody. A to na tom bylo vlastně to nádherný.
3: Neuvažovali jste o tom, že byste reprezentovali Českou republiku na paralympijských hrách v soutěžích na handbajku?
2: No, to bych musel svoji energii věnovat do opravdu profesionálního tréninku, a já jsem se rozhodl jít spíš tou cestou dobrodružství, která mi ukázala, že to je moje cesta. Původní myšlenka o závodění na handbajku byla, ale zlomilo ji právě to dobrodružství a ta svoboda, kterou jsme na cestách zažívali.
3: Může se spýtat, jak jste se ocitli na vozíku?
2: Já jsem v 16 letech skočil do rybníku po hlavě a ty následky byly fatální, nicméně velmi brzo jsem si uvědomil, že chodit nebudu, a naštěstí já jsem si uvědomil, že žít na vozíku se asi dá a že jsem ochotný to přijmout, ale potřeboval jsem co nejvíc energie vložit do toho, aby to byla cesta nezávislosti na cizích lidech a s tím, že co nejvíc chci dokázat sám od sebe, takže...
3: Byly právě ty extrémné výkony lékem na psychiku?
2: Byly takovým lékem na život.
1: Bez limitů. Tuto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínu za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.